0: To bylo druhé dějství opery Beatrice et Benedict, Blažena a Beneš, od Hectora Berlioze, premiérovaná pod vedením autora v divadle v Baden-Badenu 9. srpna 1862. Komická opera vznikla podle komedie Williama Shakespearea Mnoho povyku pro nic. Libreto napsal sám Hector Berlioz a k ději přidal jen zpěvní části a scénu, v níž vystupuje groteskní postava kapelníka sbormistra Somarona. Učinkovali Filip Maňa, Leonato, Henri Amber, notář a v prvním dějství Filip Bardy, posel, recitace, zpívali Susan Graham, soprán Beatrice, její mluvené partie recitovala Lawrence Roy, Jean-Luc Viala, tenor, Benedict, recitoval Philip Berten. Sylvia McNair, soprán, jako Aero, recitovala Valérie Janet. Catherine Robin, mezzosoprán, Irsil, recitovala Sophie Niedergang. Gilles Cachemay, bariton, Claudio, recitace Enrico Di Giovanni. Gabriel Bacchi, bariton, Somarone. Vincent Le Textier, bas, Don Pedro, recitoval Jean-Paul Racodon. Dále účinkovali sbor Lyonské opery, sbormistr Marco Zambelli, hrál orchestr Lyonské opery, řídil John Nelson. Operu vás provázel Rafael Brom. A podotýkám, že v současné době je už v podstatě v celé republice k dispozici digitální vysílání DAB, kterým můžete vybavit svůj přijímač.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase, který následuje, uvádíme skladby dvou autorů. Prvním z nich je Ludwig van Beethoven, kterého Hector Berlioz obdivoval, pokud se mu podařilo setkat se s jeho hudbou, která nebyla v operní Paříži příliš známá. Sám doznal, že četl partituru dvou jeho symfonií a slyšel jedno andante. Nicméně, když slyšel jeho patetickou sonátu, byl hluboce zasažen. Řekl tehdy, že je to dílo, které je větší než jeho největší symfonie. Je větší než všechno, co napsal, a následně větší než cokoliv, co se v hudbě objeví. Z tvorby Ludwiga van Beethovena jsem vybral smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132. Hraje Vihanovo kvarteto.

To byl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludwiga van Beethovena. Hrálo Vihanovo kvarteto. Pořadem vás provází Rafael Brom. Další skladbou programu bude koncert pro housle a orchestr číslo 2 H mol opus 7 podle katalogu MS48 La Campanella od Nicola Paganiniho. Vztah obou umělců dokumentuje známý příběh o Paganiniho obdivu, zklamání a opětného nadšení z génia Hectora Berlioze. Po poslechu jeho fantastické symfonie požádal Paganini Hectora o koncert pro violu. Po přehlédnutí partu první věty byl ale zklamán. Nebyl to koncert podle jeho přání. Napsal si tedy skladbu sám a Berliozovu symfonii se sólovou violou Harold v Itálii nikdy nehrál. Když ale později slyšel provedení této krásné skladby, byl ohromen a věnoval skladateli 20 000 franků. Bylo to v době, kdy Paganini už nemohl pro nemoc hrtanu vůbec mluvit a jeho slova tlumočil syn Achille. Ten také přinesl pár dní po koncertu do bytu Berliozova šek na zmíněnou částku. Ze skladeb Nicola Paganiniho je na programu koncert pro housle a orchestr číslo 2 H mol opus 7 MS48 zvaný La Campanella. Hrají Salvatore Accardo, housle a orchestr Filharmonia. Řídí Charles Dutoit.

0: Italský houslový virtuos Salvatore Accardo a orchestr Filharmonia řídil Charles Dutoit hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 H-moll opus 7 MS-48 zvaný La Campanella od Nicola Paganiniho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Český rozhlas povýšil technickou kvalitu vysílání a pokrytí území České republiky digitálním vysíláním DAB, které je zvukově vylepšeno a lze ho poslouchat i na přenosných přijímačích, tedy doporučujeme. Další a finální skladbou dnešního setkání s hudbou Hectora Berlioze bude cyklus Letní noci opus 7 skladatele. 6 písní pro zpěvní hlas a orchestr zpívá tentokrát ne mezzosopranistka či sopranistka, ale Stéphane Degout, bariton. Hraje soubor Le Cercle, řídí François Xavier Roth.

To byl cyklus 6 písní pro zpěvní hlas a orchestr s titulem Letní noci, opus 7 Hectora Berlioze. Zpíval Stefan Degu, baryton, hrál soubor Le Cercle, řídil François Xavier Roth. Od mikrofonu ze studia stanice Český rozhlas D-dur se pro tentokrát loučí a pěkný den přeje Rafael Brom.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dnešní breviář komorní hudby začneme pohledem na fotografii. Je to roh Husovy a Karlovy ulice a na tomto rohu stojí muž, statný muž v nejlepších letech, že by to byl Karel Husa
1: je
0: na rohu
1: Karel
0: Karlovy
1: Husa
0: a Husovy ulice.
1: A Lukáši, já dodám, že tu fotografii jsme použili i v tiskovém materiálu při předávání čestného doktorátu panu Husovi na Akademii muzických umění v Praze, ale to pikantní, co on mě sám řekl, tu fotku ukázal i studentům na své domovské univerzitě ve Státech, na Cornell University, a dostala se mimo jiné i do rukou někoho, kdo tam přednášel marketing, a ten pak dával k lepšímu, říkal, ti Češi jsou neuvěřitelně daleko v nápaditosti, jak dokáží využít těch maličkostí. Tady máte svědectví, jak reklamují nejen příjmení autora, ale i jeho křestní jméno. A Husa se vždycky smál, říkal samozřejmě, kdybych jim prozradil, kdo byl Hus a který Karel tu ulici má, tak bych samozřejmě ostrouhal. Nicméně, chci říct, že pan Husa na mě vždycky působil nejen jako svrchovaný kumštíř, ale je to báječný člověk, vzdělaný, moudrý, s nadhledem, velmi laskavý. Tady taky řeknu, když se dělal televizní dokument o jeho návštěvě, tak kdokoliv mnohem mladší než on by prostě ten štáb vypoklonkoval velmi rychle. On s neuvěřitelnou trpělivostí znovu a znovu, tak až se podařilo natočit, zopakoval svůj životní příběh. Takže je to skvělý člověk a navíc, a to ty jistě víš taky, báječný skladatel.
0: Čím je jeho komorní hudba specifická, že si vysloužila místo v našem přehledu stylů komorní hudby?
1: Lukáši, možná bych měl říct, že on má za sebou, a to posluchači vědí, tu genezi, kdy začal studovat vysoké učení technické, bylo to v době druhé světové války, a v okamžiku, když se vysoké školy zavřely, tak teprve poté začal studovat kompozici u profesora Řídkého. A teď už odpovídám na tu tvoji otázku. Já myslím, že i když se nikdy nevrátil do těch technických sfér, tak ta jeho fantazie má tu zvláštní rovinu jednak technického myšlení a pak ta rovina samozřejmě emotivního myšlení nebo emotivní stránky. A ten smysl pro detailní práci, ale také smysl pro celkovou architekturu, pro celkovou koncepci toho díla, je tam evidentní. Když jsme mimochodem, já jsem tady před několika lety nastudoval dvě preludia pro flétnu, klarinet a fagot s Jiřím Válkem, Františkem Hermanem, a když jsme poprvé tu skladbu chtěli zahrát spolu, tak jsme zjistili, že i my, zkušení matadoři z hlediska komorní hudby, jsme trošku na rozpacích, protože Husa vyžaduje striktní souhlas té rovině vertikály, ale na stranu druhou jsou tam velké plochy. Takže to, že docílíš přesnosti v tom, že je to na chlup skutečně přesně spolu, tam, kde to má zařezávat, to ještě neznamená, že si ti podaří stavět určitou

0: fázi harmonii nebo se jen tak prolínají. Tam je rytmický model, který je různě rozpracován pro všechny tři nástroje, takže mohu-li zpívat už teď v tomto čase, tak bych řekl třeba struktura 16, 16-tinová pauza, 2 16-tiny a po 16-tinové pauze 2 16-tiny, 16-tina, takže by to bylo znělo tím, tata, tity, ta. Tak toto dokáže modifikovat pro každý z těch nástrojů, najednou zjistí, že ti vznikne rytmická struktura, v součtu je to stále plynulý běh 16-tinových not. Ale to je až v tom výsledku, když jste dokonale přesně.
1: Čili komplementární rytmus v technické mluvě srovnatelný se soukolím ozubených kol?
0: Přesně tak.
1: Nebo s algoritmem v softwaru?
0: Ano, tak, říkáš to přesně.
1: A ta druhá složka, o které jsi mluvil, emoční. Dechové nástroje nebývají považovány za velké nositele emocí, na rozdíl od smyčců. Jak se to projevuje?
0: Já myslím, že dechové nástroje zase umí postihnout ohromné barevné nianty. A ty víš, že i náš emotivní svět má mnoho valérů, odlišných, těch nejjemnějších niancí pocitů a tak dále. A já zase řeknu, že flétnu, kterou máme mnohdy spjatou se světem barokní až mysteriózní roviny, anebo zase té romantické, velmi vznosné, tak do toho může vstoupit klarinet s takovou tou mírou tajemnosti a jinotajnosti a fagot, který dokáže plnit nejen tu rovinu basového nástroje, basa continua, ale je tam vlastně i ta rovina určité zase meditativnosti nebo někde razantnosti, někde velké otevřenosti. Takže tady bych to nepodcenil. Já myslím, že dechové nástroje dokáží nabídnout strašně široké spektrum právě těch emotivních stavů.
1: Budeme poslouchat dvě preludia Karla Husy. Co z těch prvků se tam exaktně, tedy explicitně objevuje?
0: To, o čem jsme mluvili, jak v té rovině rytmických struktur, to je tam zastoupeno ohromně. A samozřejmě je tam i ta míra té rozlišné barevnosti jednotlivých nástrojů. Nutno ovšem říci, nevnímejme jako koláž. Pořád to má být celek, čili i celkové barevné spektrum musí působit vyváženě.
1: Dvě preludia Karla Husy hrají Sato Mullien, flétna, Edward Gilmour, klarinet a Laura Köpke, fagot.

0: To byla dvě preludia Karla Husy. Od různých hráčů komorní hudby slýchávám jedno pěkné slovo, totiž souhra. Nejčastěji ho slyším od klavíristů, kteří hrají v komorní hudbě. Tam prostě ten začátek tónu je dán jedním pinknutím a souhra je tam základní věcí. Od smyčcových hráčů to slovo jsem snad nikdy neslyšel, ale od dechařů ano. Jak se dociluje souhry? Je to věc onoho citu, o kterém jsme mluvili, nebo techniky?
1: Já bych řekl, že je to kombinace a já trošku navážu na to, o čem jsme mluvili předtím. Já jsem připamatoval pár modelů nějakých, ale musím říci, co všechno ta souhra obnáší. Určitě jsi si všimnul a nepochybně i posluchači, že hráči na ty tři nástroje musí v průběhu skladby měnit například délku stakat, které používají, protože v pasážích, kde hraje například fagot a k němu se přidává klenet, nemůže přijít s tím svým detašovaným stakatem. Dále, v okamžiku, když bude fagot hrát melodickou linku s flétnou, která je velmi vláčná v těch výměnách, nemůže se stát, že ani v těch nejtěžších výměnách by to trošku jakoby bylo nedotaženo pod tím obloučkem. Takže to je pravá rovina. Dál, je to otázka představy i té dynamické plochy, nebo velikosti dynamického rozptylu. Víme, že klarinet dokáže být eruptivnější v těch vrcholech než třeba flétna, ale i tady je potřeba hledat to vyrovnaný poměr toho, co si mohu vůči tomu druhému dovolit. Skoro bych řekl, souhra, jestli je to dechové trio nebo manželství, vyjde na stejno. Je to o tom, že musím vyjít s partnerem tak, aby on se necítil diskriminován, či naopak, abych jej netlačil do příliš expresivní roviny nějakého hrubého zvuku.
0: Je pravda, že třeba moji rodiče, kteří hráli na dva klavíry, říkali, že dva klavíry na souhru, to je to nejtěžší. Ale jsou to dva stejné nástroje, zatímco v komorním ansámblu vlastně každý nástroj ten tón tvoří nějak jinak, takže oni se musí, jakoby ta empatie tam musí být vyšší, že?
1: Lukáši, nicméně dám tvým rodičům za pravdu, protože ta stejnost toho nástroje o to víc umocní odlišnost každého toho hráče. Kdežto individualita hudebního nástroje může být umocněna i individual hráče, ale nestaví jej do určitého protipolu. Není to distanc. Takže já to vnímám úplně stejně. Ta souhra nesmí být jen v rovině hudebního zápisu, ale ideální stav na pódiu i v té rovině mentálního propojení nebo mentální vazby. A samozřejmě všichni máme třeba jiné biohodiny, takže máme jiné vnímání tempa. Tady je potřeba se najednou ujednotit. Je to synchron, je to stejnost, je to ta rovina opravdu určitého propojení.
0: Pro Karla Husu je typické, že má různé skladby v různých verzích. Například jeho nejslavnější hudba pro Prahu je pro symfonický orchestr i pro dechy a myslím, že ještě další verze.
1: Já jsem se v bukletu k jeho velkému výročí, které spadá na sezonu 2005-2006 a 2006-2007, dočetl, že hudba pro Prahu 1968 měla více jak 8000 živých provedení. To je neuvěřitelné.
0: Jak se na to díváte vy, komorní hráči, kteří zjistíte, že v partituře máte třeba ty jako klarinetista part, který před tebou hrálo violončelo, dejme tomu, nebo viola?
1: Já jsem asi největší šok v případě, řekněme, těch různých verzí prožil, když jsem nastudoval Husovy slovenské evokace v triové verzi, klarinet, viola, violončelo. Neznal jsem jinou verzi a podotýkám, že tak niterně jsem tu skladbu přijal, zdála se mně velmi sugestivní a velmi krásná. A pak jsem ji najednou slyšel v provedení nebo ve verzi symfonického orchestru, dechového kvinteta a mimochodem Karel Husa tu nahrávku sám ještě řídil. No, to je najednou jakési rozevření těch možností. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Možná k tomu, když budu vidět jen nějaký náčrt, geniální náčrt nebo skicu velkého plátna, které potom vidím v oleji. Takže udělá-li někdo jednu postavu v subtilní rovině grafiky, té niterné, krásné, a pak najednou vidím velké olejové plátno, tak to může být stejné. Přiznám se, že v případě Karla Husy jsem ale nikdy nepochopil, jak je možné docílit v obou obměnách maximálního účinku. A on to umí.
0: Když uvažuji o skladatelově práci, dokážu si, nebo víc bych věřil onomu postupu, kdy ze symfonické partitury se vytáhne komorní skladba. Zatímco ten opačný postup mi připadá jakoby zmnožení čehosi, dublování čehosi, čili redukci bych věřil více až na fouknutí.
1: Tady se to stalo. Čili já jsem jako interpret na to šel přesně opačně, než byla geneze skladby. Ta první verze je opravdu ta rovina symfonická a dechové kvinteto. To byl někdy rok 68. Vím, že nahrávala Filharmonie v Brně a pan Husa dirigoval. A pak ta verze triová, ta je z konce 70. let.
0: Budeme poslouchat dvě věty ze serenády Karla Husy. Upozorníš nás ještě na nějaké místo zajímavé?
1: Nepochybně. Teď zazní část z té druhé věty, z Noci. Tam je nádherná citace slovenské lidové písně Dobrou noc má milá, krásná viola, to je nádherné místo.
0: Dali pak tomu Američani rozumí.
1: To mě samotného zajímá. Ale já myslím, že ano, že ta rovina toho folklorního sdělení je tam taky silně vybudována.

0: Já jsem byl moc zvědavý, jak bude řešit tu verzi, kterou já znám, tedy v subtilní, kde to solo exponuje viola, a tady je to horna, a musím říct, že ta příbuznost je tam velmi, velmi krásná, že to spojení s těmi dalšími dechy dechového kvinteta je velice zajímavé. Nicméně, chci se ještě zmínit do té finální věty o tanci. To je trošku třeba náznak tady horňácka, možná v něčem zase až ta rovina těch podtatranských tanců, lidových tanců, ale soustřeďme naši pozornost na ten temporytmický tok, protože on tam často střídá takty a to vnitřní členění je někdy změněno a deformováno jenom třeba posunutím obloučku, čili různá výslovnost těch určitých modelů mění i ten rytmický dojem.
1: Rytmus a metrum tu spolu tančí taneček.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, vodní hudba F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Andrew Lloyd Webber je Angličan, autor mnoha muzikálů v čele s Jesus Christ Superstar. Napsal ale také Requiem, které spadá plně do sféry klasické hudby. Píje Jézu z něho mají v repertoáru mnohé ženské i dětské sbory. Zpívá Pražský filharmonický sbor, hraje PKF s dirigentem Emanuelem Viomem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivohodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

D-dur, vaše tónina. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutno hraje Ron McFarlane.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klaněli všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou. Jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599 a přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

François Couperin, Allemande, druhá věta z Královského koncertu číslo 1 G-dur pro flétnu a basso continuo. Hrají Robert Clair, Jaap ter Linden a David Moroney.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Leonard Bernstein je úspěšný hudební syntetik, který uspěl v muzikálu, operetě i klasické kompozici a dokázal odlišné žánry i propojit. Jeho taneční svita pro žestový kvintet hraje soubor Stockholm Chamber Brass.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Johann Friedrich Fasch byl Bachův současník, jeho hudba je však průhlednější, už směřující ke klasicismu. Poslechneme si celý jeho koncert pro tři nástroje a basso continuo v podání souboru Collegium Marianum.

Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých papagenů a papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka XIV. Nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Walter Gieseking nám zahraje píseň beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho číslo 6 ze sešitu 3.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Skerco ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliott Gardiner.

Veškerá Chopinova tvorba počítá s klavírem, s nástrojem, který bravurně dokonale ovládal a s nímž byl tak spojen, že mu svěřoval veškerý svůj niterný život. Říká se, že celý, pravda krátký, život Frédérika Chopina je obsažen v jeho klavírních skladbách. My teď necháme stranou intimitu jeho solového klavíru a nahlédneme do prvního klavírního koncertu E-moll, který Chopin složil ve svých 20 letech, ještě před svým odchodem z Polska do Francie. Uslyšíme třetí větu koncertu E-moll, Rondo, v níž Chopin exponuje rytmus oblíbeného polského tance Krakoviak. U klavíru Claudio Arau londýnský filharmonický orchestr řídí Eliahu Inbal.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. Následující 4 hodiny vysílání naplní klasická hudba 4 staletí. Těšit se můžete na skladby od Luise Spohra, Wolfganga Amadea Mozarta, Dmitrije Šostakoviče, Adama Zkoumala, Ludwiga van Beethovena a dalších.

opus 24 vznikla v červenci 1824 pro dvorní orchestr v Bad Doberanu u Rostoku, kam mladý skladatel doprovázel svého otce. Původní partitura s názvem Nocturno se sice ztratila, ale Mendelssohn ji v červenci 1826 znovu opsal. Byla psána pro 11 nástrojů, flétnu, 2 klarinety, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 lesní rohy, trubku a anglický basový roh. V roce 1838 Mendelssohn tuto předehru přepracoval a poslal nakladateli Simrockovi jednak úpravu pro čtyřruční klavír a novou verzi s názvem Overture für Harmonie Musik pro 23 dechových nástrojů a bicí. K vydání tiskem však tehdy nedošlo. Skladba byla publikována až v roce 1852, 5 let po Mendelssohnově smrti. Poslechneme si tuto novou verzi z roku 1838. Hraje Londýnský symfonický orchestr, řídí Claudio Abbado.

Předehru pro dechové a bicí nástroje opus 24 Felixe Mendelssohna Bartholdyho dohrál Londýnský symfonický orchestr pod vedením Claudia Abáda. V následující půlhodině dáme na naší stanici prostor cyklu skladeb pro housle a klavír. Autorem je německý skladatel přelomu 18. a 19. století Louis Spohr, který také patřil k vynikajícím houslistům své doby. Srovnávaný byl i s Nikolou Paganinem. Spohr kompozičně zasáhl do řady žánrů, stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a romantickou citovostí. V komorní i koncertantní tvorbě se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj. 6 salonních kusů opus 135 Louise Spohra, tedy Barcarola, Scherzo, Sarabanda, Siciliano, Air, Varié a Mazurku, zahrají Ingolf Turban na housle a Kolja Lessing na klavír.

0: Doznělo 6 salónních kusů pro housle a klavír od Luise Spohra. Hráli Ingolf Turban a Kolja Lessing.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na programu je v tuto chvíli hudba od Wolfganga Amadea Mozarta, nejslavnějšího mistra hudebního klasicismu. Konkrétně to budou 2 árie pro soprán a komorní orchestr, doplněné úvodním recitativem. Nejprve vyslechneme Mozartův recitativ a árii Misero me, misero pargo leto, ubohý já, ubohé dítě, na text pocházející z oblíbeného libreta Pietra Metastázia, inspirovaného řeckou mytologií s názvem Démofon. Jako operu zhudebnil libreto například Josef Mysliveček. Scénu na text z třetího dějství Demofona napsal Mozart v Miláně v březnu 1770. Obsahuje dramatickou hudbu s častými změnami tempa a synkopickým rytmem. Jde o monolog zoufalství postavy Timanta, který zjistil, že Dircea, s níž je tajně ženatý, je jeho sestra. Zpívá mezzosopranistka Teresa Berganza, vídeňský komorní orchestr řídí Georgi Fischer.

To byl recitativ a árie Misero me, Misero pargo leto Wolfganga Amadea Mozarta. Druhou árii v našem programu Al desio di Citadora, na přání těch, kdo tě zbožňují, zkomponoval Mozart pro obnovené uvedení Figarovy svatby ve Vídni v roce 1789, 3 roky po premiéře opery. Zvolil instrumentaci s basetovými rohy, fagoty a lesními rohy. S největší pravděpodobností si novou árii, která nahradila slavný výstup Zuzanky de Vieny, vyžádala nová protagonistka této role, Adriana Ferrarese del Bene. Dnes zaznívá tato árie nikoli v opeře, ale koncertně jako samostatný kus. Opět bude zpívat mezzosopranistka Teresa Berganza za doprovodu vídeňského komorního orchestru, který řídí Georgi Fischer.

0: Tereza Berganza a Vídeňský komorní orchestr pod vedením Georgi Fischera přednesli recitativ a árii Giunse alfin il momento al desio dictadora od Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, další skladbou v našem programu skočíme časově až do poloviny 20. století a obrátíme pozornost k tvorbě dnes již klasika této doby Dmitrije Šostakoviče. Výrazný operní tvůrce i symfonik je také autorem řady divadelních a filmových partitur. Obzvláště populární jsou jeho svity pro varietní, estrádní nebo jazzový orchestr, které zejména v 50. letech sestavoval Šostakovičův přítel, aranžér a editor Levon Atovmian. Svity obsahují úryvky ze Šostakovičovy baletní, divadelní a filmové hudby. Svita pro varietní orchestr číslo 1 vznikla pravděpodobně v roce 1956. Poprvé byla v celku provedena 1. prosince 1988 v Barbican Hall v Anglii v podání Londýnského symfonického orchestru pod vedením Mstislava Rostropoviče. V tuto chvíli si Šostakovičovu svitu poslechneme z nahrávky vydané v roce 2022. Singapore Symphony Orchestra řídí Andrew Lytton.

Svitu pro estrádní orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče hrál Singapore Symphony Orchestra. Dirigentem byl Andrew Litton.

V následujících minutách nahlédneme do tvorby významného českého autora, rodáka z Nové Říše nedaleko Telče, Jana Nováka. Od roku 1968 až do své smrti v roce 1984 žil tento skladatel v emigraci. Možnost seznámit se s jeho tvorbou se českým posluchačům znovu otevřela až po roce 1989. Jeho tvorbou se prolíná celoživotní zájem o latinu a antickou kulturu. Vedle toho mělo na Novákův skladatelský vývoj zásadní vliv zvláště dílo Bohuslava Martinů. Koncem 50. a začátkem 60. let se stal respektovanou osobností hudebního Brna. Úspěšně se věnoval i filmové a scénické hudbě. Spolupracoval například s režiséry Karlem Kachyňou, Karlem Zemanem nebo tvůrcem českého animovaného filmu Jiřím Trnkou. Za okamžik zazní Novákův druhý smyčcový kvartet, který nese jméno posledně jmenovaného umělce Jiří Trnka. Hudba kvartetu, složená do 17 krátkých částí, vznikla v roce 1964 pro loutkový film Jiřího Trnky adaptací jedné z povídek do Cameronu Giovanni Boccaccia, Archanděl Gabriel a paní Husa. Smyčcový kvartet číslo 2 Jiří Trnka od Jana Nováka zahraje Miloslav Ištvan kvartet.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 2 s názvem Jiří Trnka od Jana Nováka. Hrál Miloslav Ištvan kvartet ve složení Lukáš Mik a Jan Bělohlávek housle, Stanislav Vacek viola a Štěpán Filipek violončelo.

Milí posluchači, pro následující minuty vás na stanici D-dur zvu do světa opery. Necelá půl hodinka bude patřit hudbě slavného italského operního skladatele Giuseppe Verdiho. Nabídnu výjimečné rozhlasové nahrávky z roku 1960 tenoristy Beno Blachuta a sopranistky Milady Schubertové. Ukázky z opery Sicilské nešpory nás přenesou do roku 1282 do sicilského Palerma, kde se odehrává příběh hlavních postav na pozadí vzpoury proti francouzským vojákům na velikonoční pondělí. Povstání se rozpoutalo ve chvíli, kdy se věřící scházeli na večerní pobožnost Sicilské nešpory. Původně napsal Verdi dílo v roce 1855 ve francouzštině pro pařížskou operu. Autory libreta byl Eugène Scribe a Charles Duverrier. Krátce po premiéře Verdi Sicilské nešpory přeložil do italštiny. My si za okamžik poslechneme tři ukázky v českém překladu. Bude to árie Arriga a duet Arriga a Eleny ze čtvrtého dějství a duet stejných postav z pátého dějství. Beno Blachuta v roli Arriga a Miladu Schubertovou v roli Eleny doprovodí Pražský rozhlasový orchestr s dirigentem Františkem Dykem.

0: To byly tři výstupy z opery Sicilské nešpory Giuseppe Verdiho v českém překladu. Árie Arriga ze čtvrtého dějství a dva duety Arriga a Eleny ze čtvrtého a pátého dějství přednesli Beno Blachut a Milada Schubertová. Pražský rozhlasový orchestr řídil František Dyk.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na naší digitální stanici klasické hudby se za okamžik obrátíme k tvorbě současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga Adama Zkoumala. V roce 2024 vyšlo album s nahrávkou jeho cyklu Povídek ze Staré Prahy. Dílo nahrál Zkoumalův talentovaný žák, klavírista Jan Čmejla, který trilogii charakterizoval jako originálně nápaditou a zvukomalebnou, s mysteriózní atmosférou. Třetí část povídek s názvem Kejklíř má svůj původ již v roce 2016. Adam Zkoumal ji zkomponoval pro 68. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zdálo se mi, že je kejklíři samotnému smutno a potřeboval nějaké kumpány. Tak se mu dopsal dva kamarády, Šaška a Alchymistu. Uvedl sám autor ke svým povídkám ze Staré Prahy.

Trilogii povídky ze Staré Prahy s částmi Šašek, Alchymista a Kejklíř Adama Zkoumala hrál Jan Čmejla. V seznamu děl ruského skladatele vrcholného romantismu Nikolaje Rimského-Korsakova najdeme i několik nástrojových koncertů s orchestrem. Tři z nich jsou koncerty napsané pro dechové nástroje – klarinet, hoboj a pozoun – s doprovodem dechové vojenské kapely. Okolnost, že Korsakov komponoval hudbu pro vojenské kapely, byla dána tím, že od roku 1873 vykonával funkci inspektora námořních kapel. Navázal tím na rodinnou tradici, díky které také strávil 3 roky života na moři. V roli inspektora navštěvoval námořní vojenské kapely po celém Rusku, pořádal koncerty a pro kapely psal původní tvorbu nebo upravoval díla jiných skladatelů. Koncert B-dur pro trombon a orchestr vznikl jako vůbec Korsakovova první kompozice v oboru solového koncertu v roce 1877. Součástí druhé a třetí věty jsou solové kadence, v kterých solista předvede své umění. Úvodní trombonový motiv je typický použitím rozloženého durového trojzvuku, následovaného chromatickým melodickým postupem. Hraje trombonista Christian Lindberg a Tapiola Sinfonieta. Řídí Osmo Wenske.

0: Christian Lindberg a ta Piola Sinfonieta dohráli koncert pro trombon a orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Moravská lidová poezie v písních. To je název 53 moravských lidových písní s klavírním doprovodem Leoše Janáčka. Sbírka sestavená kolem roku 1908 je jedním z odrazů Janáčkova celoživotního zájmu o folklor, zejména o lidovou hudbu rodného lašského kraje na Moravsko-Slezském pomezí. Janáček sbíral písně v terénu, studoval repertoár z vydaných Erbenových nebo Sušilových sbírek a sepsal i studii o moravské lidové písni. Národní píseň měla podle něho jednoho ducha. V ní se jevil čistý člověk s tou kulturou boží, nikoli s tou přiočkovanou. Z moravské lidové poezie v písních Leoše Janáčka si nyní poslechneme výběr 10 částí v úpravě pro soprán a harfu. Na nahrávce realizované v Českém rozhlase v roce 2020 a vydané o 2 roky později zpívá Kateřina Kněžíková, hraje Kateřina Englichová.

Sopranistka Kateřina Kněžíková a harfistka Kateřina Englichová přednesly výběr 10 částí z cyklu Moravská lidová poezie v písních od Leoše Janáčka.

Milí posluchači, v tuto chvíli zavítáme společně do Vídně 19. století, tehdejšího centra hudebního života. Jednou z ikonických postav této doby je Johann Strauss mladší, přezdívaný král valčíků, autor operet a taneční orchestrální hudby. Dva z jeho slavných valčíků, tedy císařský valčík z roku 1889 a víno ženy zpěv z roku 1869, si za malou chvíli poslechneme. Budou to ovšem úpravy pro komorní soubor, které vytvořili v roce 1921 představitelé druhé vídeňské školy, Arnold Schönberg a Alban Berg. Hrát bude Linus Ensemble, který založil hoboista Klaus Becker v roce 1977. Jeho repertoár sahá od Bacha po Stockhausena a od Tria po komorní symfonii. Název ansámblu pochází z řecké mytologie. Linus byl bůh rytmu a melodie. Hudební kritici dodávají, že díky umění souboru se Linus stává bohem nesmírné tvůrčí síly a barevné diferenciace.

Linus Ensemble dohrál Císařský valčík a valčík Víno ženy zpěv od Johanna Strause mladšího. Zazněly úpravy pro komorní soubor od Arnolda Schönberga a Albana Berga. Závěr dnešního odpoledního bloku hudby čtyř staletí obstará skladba Ludwiga van Beethovena. Beethoven je mimo jiné autorem, který určil podobu a formu žánru klavírní sonáty. K jeho odkazu náleží kolekce 32 takovýchto opusů. Poslouchat budeme předposlední sonátu číslo 31 Asdur opus 110. Zkomponována byla v roce 1821. Vydána o rok později. Již v roce 1820 ji u Beethovena objednal berlínský hudební nakladatel Schlesinger. Beethovenovu sonátu číslo 31 zahraje americký klavírista českého původu Rudolf Serkin. Nahrávka vyšla v roce 1989.

Klavírista Rudolf Serkin dohrál sonátu číslo 31 a zdur opus 110 Ludwiga van Beethovena. Tím končí hudební výběr, který připravil a od mikrofonu se loučí Robert Škarda. Dobrý poslech dalšího vysílání.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexandr Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusiken z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böttcher.

Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abend Musicen Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

V provedení České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera jsme slyšeli skladbu Zpřítomnění okamžiku, symfonické variace od Zdeňka Šestáka. Milí posluchači, na stanici D-dur teď vyměníme orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro solové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstříc nám tu vane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrinského.

Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.

Kamerata Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky. Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla za řízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphonia of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Krála Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklovské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

0: Baletní svitu Krála Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-dur.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonio Vivaldi, čtveroročních dob, zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Mistr italského belcanta Gaetano Donizetti psal svou operu Buffu, tedy komickou operu Don Pasquale v Paříži pro tamní Théâtre Italien a jeho tehdejší čtyři největší pěvecké hvězdy, čímž zároveň opeře zajistil obrovský úspěch už při premiéře. Proto jsou také v opeře čtyři velké role pro ony hvězdy – bas, bariton, tenor a soprán. Příběh je velmi zamotaný, tak jak to v italských bufách bývá. Po všech možných peripetiích, včetně falešné svatby, intrikán Don Pasquale prohrává, jeho synovec Ernesto se ožení s milovanou Norínou a právě její árii z prvního dějství uslyšíme v podání stále slavnější rumunské sopranistky Leontiny Vaduvy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Spojení Beaumarchaisova hra, Da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friedricha Chopina. Hraje Ivan Moravec.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, 3. část. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Neville Marinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jan Jiraský zahraje z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka část Lístek odvanutý.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je skerco, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv B.A.C.H., Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Václav Vodička byl klasicistní skladatel působící hlavně v Mnichově v kurfiřtské kapele. Nevíme, kde a kdy se narodil. Poslechneme si třetí větu jeho sonáty pro housle a varhany. Hrají Jaroslav Svěcený a Josef Popelka.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallès.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Chacona a Passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Johann Josef Fuchs, Chacona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella. Zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Ignác Moscheles, Scherzo Ballabile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milne.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, němž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky, sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Franz Schubert Pstruh, píseň pro soprán a klavír opus 32. Zpívá René Fleming, hraje Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V Praze první půle 19. století byly asi nejvýznamnějšími postavami hudebního života Václav Jan Tomášek, skladatel a pedagog, Jan Augustin Vytásek, skladatel a regens chóry chrámu svatého Víta a Bedřich Diviš Weber, skladatel, teoretik, pedagog a první ředitel Pražské konzervatoře. Tito pánové velebili Mozarta a přicházející romantismus jim nebyl příliš pochuti, i když se mu sami ve své tvorbě také občas neubránili. My teď otevřeme skladbu Bedřicha Diviše Webera, který mimo jiné také zkoumal konstrukci žesťových nástrojů a dokonce navrhl určitá zlepšení ventilů trubek. Ostatně my si poslechneme právě trubce určený kus. Půvabné variace pro trubku a orchestr F-dur Bedřicha Diviše Webera hrají Niklas Eklund, švédský komorní orchestr, a řídí Roy Goodman.

Henry Purcell, Terčeto z Ody na den svaté Cecílie, zpívají solisté, mezi nimi Anna Procházka, orchestr Arcangelo Corelli řídí Jonathan Cohen.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lozán. Divadelní kus čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

Josef Haydn. První věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo frankovlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Jitka Čechová hraje dva pochody Bedřicha Smetany k roku 1848. Pochod studentské legie a revoluční gardy.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, Symphonia z kantáty Wir müssen durch viel Trübsal. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty. Cerca menar, cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza turbolide, la mezza sia.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Jean-Baptiste Lully, Pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Gioachino Rossini byl mistr operní zábavy, úspěšné jsou hlavně jeho komické opery. Proslulá Tarantella la Danza ale není z žádné opery, je to samostatný pěvecký výstup určený na koncertní pódia či na tenorová show na stadionech. Publikum při něm vždy šílí. Zpívá Daniel Matoušek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Francis Poulenc, Sinfonieta, čtvrtá věta. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Komorní hráč musí ovládat svůj nástroj s naprostou dokonalostí a ještě musí brát ohled na ostatní hráče. Přesto jsou tací, kteří ke svému hlavnímu nástroji přibírají ještě další. Znám houslisty, kteří běžně hrají na violu, což je teda zcela nepochopitelné pro mě. Čembalisté a klavíristé bývají také jedna a táž osoba. A tady proti mně sedí Jiří Hlaváč, který je jednak klarinetista, ale také saxofonista. Říká se, že saxofon a klarinet, to je téměř totéž, je to pravda?
2: Já myslím, že je to přesně opačně. Já se přiznám, že za doby mých studií na brněnské konzervatoři byl klarinet dokonce vyhlášen za nástroj pronásledovaný, protože pan profesor Doležal svolil ke všemu jiné ke hře na saxofon. Tvrdil, že to zásadně poškozuje způsob hry na klarinet, že ten tón je hodně usazen do krku, že se špatně na klarinet potom nasazuje, hraje staccato, že se změní zvukový tembr a tak dále. No, já jsem nicméně velmi záhy slyšel nádherné provedení Debussyho saxofonové rapsodie Karlem Krautgartnerem a v té době padnul jakýkoliv mýtus. Já jsem věděl, že Krautgartner hraje skvěle na klarinet a také na saxofon. Takže jsem šel na to trošku jinak a musím říci, že já vnímám saxofon jako nástroj, který je od klarinetu hodně odlišný, tedy oktávový saxofon proti duodecimovým přefukům klarinetu, kovový nástroj proti ebonitovému nástroji, mnohem širší hubička saxofonu v případě alt či tenor saxofonu než u klarinetu a tak dále. Těch odlišností je víc. Váha nástroje, to, že nástroj jeden držím na krku, na šňůře a druhý držím jen v prstech. Nicméně, to, co by mohlo být společné, je ta rovina použitelnosti v různých žánrech. Klarinet i saxofon pronikly do sféry nejen klasické hudby, ale taneční hudby, jazzu, dechové hudby a tak dále. Tady už hledám určité příbuznosti.
1: Saxofon se občas spojuje do saxofonového kvarteta nebo kvinteta. To už je vlastně totožné se saxofonovou sekcí v big bandu. Je tím dána ta propojenost s jazzem?
2: Já myslím, že je to dáno trošku i tím fenoménem posluchače, protože, a to jsem si všimnul, když přijde kamkoliv saxofonové kvarteto a podotýkám, může hrát jakýkoliv repertoár, podvědomě je posluchač nachystán, že bude poslouchat jazz. A když se to nedostaví a zazní třeba seriózně vnímaná saxofonová kompozice, tak on znejistí. Neví najednou, kam s tím zvukem, protože jej nachází jinde. Ale myslím si, a to jsem si párkrát povídal po koncertech s posluchači, on neví ani pocitově, vnitřně, má se mě to líbit nebo nelíbit. Je to nástroj, který patří na klasické pódium nebo nepatří na klasické pódium. Je to něco, co ruší, mám to zatratit, či naopak je to něco, co obohacuje a mám to vítat s otevřenou náručí. Je tam rozporuplnost.
1: Kdyby čtyři hráči big bandu saxofonové sekce se rozhodli udělat saxofonové kvarteto, co by museli změnit na své hře?
2: Já myslím, že způsob jazzového hraní není odlišný jen v té rovině frázování, ale že je to jednak nasazení tónu, které v jazzu nemusí být zdaleka tak konkrétní jako v rámci klasické hudby, takže ony konkrétní hlásky klasiků a ta a tu jsou vystřídány na dů, dá, dý a je v tom spíš takový ten podtext toho houpání. Dál, já myslím, že v případě jazzových hráčů, pokud se nejedná o solisty, nepotřebuješ zdaleka ovládat extrémní rozsah v tom vysokém registru, protože se tam prakticky nedostaneš v té jazzové sekci. A další moment, samozřejmě hráč, který ví, že hraje třeba druhého tenora a pohybuje se spíš v tom hlubším registru, tak si upraví plátky tak, aby věděl, že ty spodní tóny se mu nasazují velmi lehce a neočekává nějaký jadrný a znělý tón v těch vysokých tónech, protože je prakticky nehraje. Kdežto u klasického hráče nebo u klasicky orientovaného saxofonového kvarteta ta prolínavost těch nástrojů je mnohonásobně větší. Velmi často se stane, že bariton saxofon je napsán do extrémně vysoké polohy jenom proto, aby se dorovnal zvuku toho tembru někde středního tenor saxofonu a tak dále. Takže tam ty odlišnosti jsou zjevné. Řekl bych navíc, že z hlediska toho klasického ansámblu je tam určitě i mnohem větší náročnost z hlediska techniky, prstové techniky, protože jazzové frázování, potažmo jazzová aranžma, často používají určité zavedené riffy, které se opakují, které se vrací. A další věc, v případě jazzových věcí, pokud se nejedná přímo o to, že musíš tóninu volit podle rozsahu hlasu zpěváka, tak samozřejmě volíš optimální tóniny, které odpovídají charakteru těch nástrojů, kdežto v těchto klasicky orientovaných věcech se s tímto nepočítá.
3: Protože se moduluje, tak, že zůstává tak, stále v jedné tónině.

0: Saxofony nejběžnější jsou čtyři, soprán, alt, tenor a bariton. Může saxofonista hrát na všechny čtyři ty nástroje? Je to bez problému?
1: Je možné, že se objevil jedinec či jedinci, kteří to zvládli, ale není to běžný standardní postup. Já bych řekl, většinou známe hráče, kteří jsou rozděleni na ty vyšší, tedy soprán a saxofon, a pak ty hlubší nástroje, tenor a bariton. A ten důvod není jen proto, že je nepraktické nosit na jeden koncert čtyři nástroje, ale vlastně to uchopení hubičky, šíře plátku, ale také způsob tvoření toho tónu je jednoznačně veden buď to do toho vyššího registru, anebo naopak do těch hloubek. To je o způsobu hry, ale i o způsobu vnímání charakteru toho nástroje. A já se přiznám, že jsem zatím viděl jediného saxofonistu, pana profesora Rusova, který když dělal v Praze své mistrovské kurzy, tak během jedné hodiny prostřídal s výjimkou bariton saxofonu všechny nástroje, hrál dokonce i na sopraníno, se kterým se setkáváme ojediněle, a hrál znamenitě, ale to je to, co se říká výjimka, potvrzující pravidlo.
0: U saxofonu je šikovné, že to jsou různě transponující nástroje, takže hmaty jsou asi stejné, že?
1: Hmaty jsou stejné, to vše podstatné za tebe udělá autor, anebo ten, kdo dělá aranže. Nicméně, to autorské zastoupení toho nástroje je strašně důležité. Já bych řekl, že saxofon na počátku měl velké krédo a velké gesto vyřčené Hectorem Berliozem, který říkal, je to dokonalý nástroj a bude obohacení symfonického orchestru. No, nestal se nikdy kmenovým členem, to víme. Obohatil, když vzpomenu Ravelovo Bolero, tak obohatil dokonce velmi a není to jenom jeden příspěvek. Nicméně, ve 20. století už byla plejáda autorů, kteří tomu nástroji věnovali velkou pozornost. A tady bych spíš položil otázku, já jsi autor, myslím si, že člověk velmi vnímavý na všechny ty možné výrazové možnosti. Vím, že píšeš i pro saxofon, takže jak ty, Lukáš Horník, vnímáš saxofon z kontextu nástrojového instrumentáře hudby 20. století?
0: Mě fascinuje na saxofonovém kvartetu jeden jev, který mi zatím žádný akustik nevysvětlil, možná, že mi ho vysvětlíš ty. Je to ansámbl strašně libozvučný a ať napíšu do saxofonového kvarteta jakoukoliv disonanci, ta vždycky zní velmi uhlazeně. Když vezmu dva klarinety ve vysoké poloze a napíšu jim malou sekundu nebo velkou septimu, tak je to za uši tahající disonance, což je prvek, který třeba v nějaké dramatickém místu skladby potřebuji. U saxofonu, ať nazhlukuji ty tóny jakkoliv k sobě, tak vždy je z toho libozvučný takový lehce melancholický tón. To je příjemné, ale zároveň člověku chybí jeden rozměr, totiž ten vypjatý zvuk.
1: Lukáš, já nad tím přemýšlím, přiznám se, že odpověď v tuto chvíli nevím, ale blesklo mě, ale to je stejný fenomén, jako když to napíšeš pro dvojici houslí či dvojici viol. A možná, že ten altovější tembr nebo ten uhlaženější tembr, který nemá ty horní alikvóty tak vypjaté, že to je to, co tě tam na tom uklidní, že to je ten prvek jaksi zvláčňující tu disonanci. Ale možná, že je zatím něco jiného, já na to odpověď neznám. Nicméně, ještě mě zajímá toto. Řekl jsem, že mohou být posluchači, kteří přistoupí k saxofonu už dopředu s jakousi mírou svého vnitřního vidění a slyšení, jak ten nástroj má vypadat. Co ty jako autor? Cítíš saxofon též spíš v té rovině jazzové a taneční hudby, anebo se umíš přesto překlenout a říkáš si ne, já jim napíšu fugu a ono to bude báječné. Ostatně Leonard Bernstein v preludiu Fuze a riffu, že jo, pro velký big band, tak ta fuga je jenom saxofonová.
0: Já jsem skladatel bytostně založený na fúzích, to znamená v mých skladbách vždy je kus jazzu. A naopak vlastně celý život hledám nástroj a hlavně hráče, kteří by byli schopni cítit jak jazzově, nebo ještě spíš rockově a klasicky. Když napíšu skladbu jazzově inspirovanou, navoněnou pro klarinet nebo pro housle nebo pro jakýkoliv jiný nástroj, vždy se setkám s hráčem, který má hlavně zkušenosti z Akademie muzických umění a z klasického repertoáru. U saxofonisty vím vždy, že bude mít alespoň nějakou zkušenost jazzovou a to je pro mě důležité.
1: To je pravda, ale je to o těch zkušenostech a o těch možnostech, které se vlastně tomu nástroji nabízejí. Nicméně, teď otevřeme trošku jiné výrazové spektrum a nabídneme část z Bocova kvartetu pro saxofonové kvarteto. Řeknu, že hrají stejní interpreti jako v případě Gershwinova druhého preludia, tedy členové saxofonového kvarteta Bohemia.

0: Já myslím, že teď na nás dýchla sladká sluná Francie. Měl bych říci, že Francie je vlastně jakýmsi domovským přístavem saxofonů, že tam byla ta expanze výroby. A mimochodem, já jsem před půl rokem byl v Paříži ve slavné firmě Selmer a když jsme šli na večeři se stávajícím ředitelem a spolumajitelem firmy Patrickem Selmerem, tak jsem se dozvěděl, že jenom tato firma vyrábí ročně 30 000 saxofonů, které bez problému prodá. Takže připusťme další výrobce, velké výrobce, japonskou Yamahu, amerického Kinga Kona a tak dále. To je neuvěřitelné.
1: Stačí jednomu saxofonistovi jeden saxofon na celý život?
0: Lukáši jsou takoví, kteří ano, to byl třeba pan Timich, ale pak většina hráčů obměňuje ty nástroje i podle módních požadavků a někdo řekne, že po těch 10 letech mechanika toho nástroje už je přece jenom vyběhaná, že se hůř udržuje. Ale znám hráče, kteří za celou dlouhou kariéru hráli na jeden, na dva nástroje.
1: Přesto saxofon není tak frekventovaný nástroj v běžné komorní, ale i symfonické hudbě. Myslím, že to je tím, že se tak nepojí s ostatními nástroji. V komorní hudbě je důležité, aby nástroje byly individuální, aby byly kontrastní, ale saxofon je příliš kontrastní.
0: Lukáš, já myslím, že praxe už odpověděla za nás. Já jsem nenašel jediný ansámbl, v němž by byl saxofon jako přijatý nástroj, který doplní nějaké výrazové či zvukové spektrum. Takže povětšinou známe dua, tria, kvarteta, kvinteta, saxofonová, ale já opravdu neznám ansámbl, kde by saxofon doplňoval jiné strunné, klávesové, bicí či jiné dechové nástroje.
1: Jean France napsal skladbu nazvanou Malý kvartet, ale ve skutečnosti je to velké dílo saxofonové literatury.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice Český rozhlas D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás k poslechu výběru hudby od baroka a klasicismu až po soudobou tvorbu, přičemž výrazně bude zastoupena zejména tvorba českých skladatelů. Začneme ve století 20. a zastavíme se krátce u tvorby mezinárodně proslulého českého autora. Jehož dílo zní dodnes po celém světě. Jde o světoběžníka Bohuslava Martinů. Z jehož komorního díla zazní za okamžik oblíbené variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír. Jednovětou variační skladbu Martinů zkomponoval v New Yorku ve válečném roce 1942, kam rok předtím z Evropy emigroval. Variace zahrají čeští interpreté, violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek.

Milí posluchači, na stanici D-dur nyní dostane prostor, a to hned ve dvou skladbách, tvorba Žačky Bohuslava Martinů, Vítězslava Kaprálová. Nejprve zazní melodram s názvem Karlu Čapkovi, v kterém Kaprálová zhudebněla báseň Vítězslava Nezvala a reagovala na smrt milovaného spisovatele. Nezvalův básnický nekrolog proměnila v roce 1938 v moderní melodram, v kterém je báseň doprovázena klavírním partem a komentována sólovými výstupy houslí. Melodram Karlu Čapkovi od Vítězslavy Kaprálové si poslechneme v podání Hany Maciuchové jako recitátorky, houslisty Vítězslava Černocha a klavíristy Daniela Wiesnera.

stromě hoří dnes tobě. Tak málo, málo nám zbylo, tak málo je nás. Opustit dílo v tak truchlivý čas, v osudné době po pohromě.

Ach, jaký smutek v domě. Měl se rád svou řeč, svůj český lid. Ach, jaká křeč odejít, odejít náhle v tak truchlivé době. Do vyhnanství bez návratu. Právě když dostalo se tobě pár bláhových posměšků za odplatu. Mít rád svůj lid a jíti hledat klid až k samotným kořenům, do hlouby rodné země, k hadům a štírům lepším než lidské plémě. V tak truchlivé době, v osudný čas, po pohromě, kdy málo, tak málo je nás. Kdo se to o tebe tolik bál? Kdo tě tak rychle odvolal?

Hana Matřiuchová, Vítězslav Černoch a Daniel Wiesner přednesli koncertní melodram Na smrt Karla Čapka podle básně Vítězslava Nezvala. V roce 1938 ho zkomponovala Vítězslava Kaprálová. Ve stejném roce obdržela Kaprálová objednávku od londýnské pobočky vydavatelství Universal Edition na nové orchestrální dílo na motivy českých lidových písní a tanců. Zadání Kaprálová ráda vyhověla a vznikla tak v krátkém čase třívětá Svita rustika opus 19. Kompozice, kterou Kaprálová věnovala hudebnímu publicistovi Otakaru Šourkovi, je vystavěná z melodiky a rytmiky lidové hudby. Stylově vychází z hudebního jazyka Igora Stravinského. Dnes je Svita rustika často hranou skladbou české autorky i v zahraničí. Svitu rustiku Vítězslavy Kaprálové nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Ivanoviče.

0: V nastudování rozhlasových symfoniků a dirigenta Marka Ivanoviče jsme slyšeli svitu Rustiku opus 19 Vítězslavy Kaprálové.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujícím čase ještě zůstaneme u české hudby. Změníme ale styl, dobu i žánr. Připravena je nahrávka kantáty pro sóla, smíšený sbor a orchestr s názvem Nový žalm od Antonína Reichy. Reicha je znám jako hudební teoretik i skladatel symfonií nebo dechových kvintetů. Teď se nám představí jako autor duchovní hudby. Kantátu Nový žalm zkomponoval v roce 1807 ve Vídni, nedlouho před odchodem do Paříže. V kantátě o 13 částech zhudebnil Reicha verše Siegfrieda Augusta Malmana, parafrázující slova modlitby Otčenáš. Zpívají Magdaléna Hajošiová soprán, Anna Bárová mezzosoprán, Andreas Schmidt tenor, Karel Průša bas a Pražský filharmonický sbor. Hraje Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Lubomír Mátl.

0: Dozněla kantáta Nový žalm pro sóla, sbor a orchestr na verše Siegfrieda Augusta Malmana od Antonína Reichy. Zpívali Magdaléna Hajošiová, Anna Bárová, Andreas Schmidt, Karel Průša a Pražský filharmonický sbor. Hrál Dvořákův komorní orchestr za řízení Lubomíra Mátla.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, naši pozornost teď zaměříme na hudbu pro dechové nástroje a zůstaneme ještě na přelomu 18. a 19. století. Oktet S-dur opus 103 Reichova přítele Ludwiga van Beethovena je dílo pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy. Beethoven skladbu napsal v roce 1792 v Bonnu, ještě předtím, než se usadil ve Vídni. Oktet byl vydán až v roce 1834 v nakladatelství Artaria. Proto má také tato čtyřvětá skladba vysoké opusové číslo, navzdory datu vzniku. Dechový oktet opus 103 Ludwiga van Beethovena zahraje soubor Zefiro.

Oktet S. dur opus 103 pro dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy Ludwiga van Beethovena hráli členové souboru Zefiro. Na stanici Český rozhlas D. dur, kterou právě posloucháte, zůstává u mikrofonu vaším průvodcem Robert Škarda. Dmitrij Šostakovič patří k těm skladatelům klasické hudby 20. století, kteří zásadně ovlivnili její vývoj. Poslouchat budeme koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur opus 107, který Šostakovič zkomponoval v roce 1959 pro violončelistu Mstislava Rostropoviče. Přestože jde o repertoárové dílo violončelové literatury, jedná se hráčsky o velmi náročnou skladbu. Jako solista se ve čtyřvětém koncertě představí anglický violončelista Steven Isserlis, rozhlasový symfonický orchestr z německého Frankfurtu řídí Paavo Järvi.

Violončelista Steven Isserlis a frankfurtský rozhlasový orchestr pod taktovkou Páva Jervyho dohráli violončelový koncert číslo 1 S-dur opus 107 Dmitrije Šostakoviče.

Vážení a milí posluchači, společně s další skladbou v programu stanice D-dur nahlédneme do oblasti vokální hudby. Český skladatel Zdeněk Šesták, narozený v roce 1925 v Cítolibech u Loun, je všestranným autorem a výjimkou v seznamu jeho děl není ani sborová tvorba, mnohdy inspirovaná tvorbou českých básníků. Vedle například Antonína Tučapského nebo Ilji Hurníka patří Šesták k nejvýraznějším českým autorům sborových skladeb. Poslechneme si portrét Konstantina Bíbla, cyklus smíšených sborů a kapela z roku 1974. Šesták zde zhudebnil 11 básní jmenovaného umělce, představitele poetismu a surrealismu, pocházejícího stejně jako Šesták z Lounského kraje. Portrét Konstantina Bíbla od Zdeňka Šestáka zaspívá pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.

0: Cyklus smíšených sborů, portrét Konstantina Bíbla, Zdeňka Šestáka jsme slyšeli v nastudování pěveckého sboru Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, dalším autorem, jehož skladba zazní na stanici D-dur, bude Ondřej Kukal. Houslista, dirigent, skladatel a výrazná osobnost současného hudebního života. Skladatelsky zasahuje Kukal do všech koncertních žánrů klasické hudby. Nyní se seznámíme s Kukalovou skladbou z roku 2016 s názvem Pražské tubopikolárium. Jedná se o dvojkoncert pro pikolu, tubu, smyčce a bicí opus 40. Kde jsou solově exponovány dva zdánlivě nesourodé nástroje – sopránová pikola a basová tuba. Toto spojení přináší jak lehce groteskní, tak i vážněji laděné hudební plochy. Jednověté tubopikolárium Ondřeje Kukala zahrají jako solisté Dana Hegerová na pikolu a Luděk Hrabec na tubu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí sám autor Ondřej Kukal.

Dana Hegerová na pikolu, Luděk Hrabec na tubu a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohráli pod autorovou taktovkou skladbu Tubopikolarium opus 40 od Ondřeje Kukala.

Milí posluchači, prostřednictvím další skladby, tentokrát písňového cyklu, se setkáme s hudbou Paula Hindemitha, německého skladatele 20. století, violisty, hudebního teoretika i dirigenta. Proslavil se jako autor komorní hudby, symfonických partitur i oper. Také on, podobně jako řada jiných evropských umělců, emigroval před druhou světovou válkou do Spojených států amerických. My se zaměříme na jedno z Hindemithových raných děl s názvem Die junge Magd, mladá dívka, které napsal v roce 1922 jako 27-letý představitel nové německé hudby. 6 písní na texty rakouského dekadentního básníka Georga Trakla Die junge Magd pro mezzosoprán, flétnu, klarinet a smíchcové kvarteto od Paula Hindemitha zaspívá Magdalena Kožená, dále hrají na flétnu Gergely Ices, na klarinet Jan Giro a smíchcové kvarteto Davida Grimela.

Poslouchali jsme písňový cyklus Die junge Magd Paula Hindemitha. Zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená, hráli flétnista Gergely Ices, klarinetista Jan Giro a smyčcové kvarteto Davida Grimmela.

Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur zamíříme do roku 1989 na americký kontinent. Minimalista Philip Glass v tomto roce dopsal svůj smyčcový kvartet číslo 4. Třívětá skladba vznikla na objednávku umělce nekonvenčního hnutí Fluxus, Geoffreyho Hendrixe, jako vzpomínka na jeho kolegu Briana Bucaka. V hudebním proudu opakujících se motivů při poslechu objevíme výrazné melodické linky postupně ve všech čtyřech nástrojích. Smyčcový kvartet číslo 4 Philipa Glasse hraje Carducci String Quartet.

Carducci String Quartet dohrál smyčcový kvartet číslo 4 Filipa Glase. Tím také končí hudební blok, který pro vás připravil Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího programu na stanici D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexandr Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusiken z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böttcher.

Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abendmusiken Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

V provedení České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera jsme slyšeli skladbu Zpřítomnění okamžiku, symfonické variace od Zdeňka Šestáka. Milí posluchači, na stanici D-dur teď vyměníme orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro solové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstřícnám tuvane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Hymnus dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.